0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přátelé, dnes je slavný den. Dnes se zde v údolí sejdou nejstarší lidé na světě. Tady Aran Chamihardze, nejstarší muž světa, 168 let. Dobrý den, Arane. Chtěl jsem se vás zeptat, jak se cítíte. Já se cítím dobře. Máte nějaké sourozence? Jo, mám bráku, o 2 roky mladšího. A jak dlouho jste neviděl svého bratra? No, naposledy jsem ho viděl před 142 lety na svatbě. Povídá, myslíte, že byste po tolika letech svého bratra poznal? No jistě. Tak jde takhle, tam stojí ty dětkové. Tohle to je můj brácha. Povídá, no to je fantastické. A mohl byste nám prozradit, jak jste mohl po 142 letech poznat svého bratra? Pomohl, podle saka.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun. To je Crazy.

bring back.

0: velká ukázka rodinné pohody. Sestra Solo. A sejte, no to je, a to je, a. Přítel můj mi řekl, kasu uděláme teď. Jášku, do toho jdu napůl se svou sestrou, ta nám bude dělat zeď.
1: A zahyctěný soud, napařil ti bratru 10 let a mě sestře, jak vysmet.
0: Tak, tak,

0: Halo, platící diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát Já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, Já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina, o prodělek se shodně podělíme a máme tu Já na bráchu blues. Jde se na to. Uno, dva.

0: kus, já dám
1: ránku. Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Někdo mi říkal, že sprostá slova snižují IQ. Takže teď, když někoho posílám do prdele, vlastně mu jen pomáhám s jeho vzděláním.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Minimum muziky,
3: minimum infa, maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.

0: odbyla třetí hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, 3 hodiny ráno. Po jižních Čechách se prý stále potuluje černý panter, i když někteří si myslí, že je to spíš jen nasraná bachyně po kocovině. Na sociálních sítích to zase žije vtipy o nedávné nehodě poslance Turka, kde modré majáky asi zafungovaly jako magnet. Mezitím se na Karlových Varech slavné české celebrity předháněly, kdo ukáže víc kůže a kdo si zapomene stylistu doma, a to už je co říct.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Minimum muziky, minimum
1: info, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

V restauraci seděl pán, dědeček, poručil si hřízek, kterou povídá, ježiši, teď já jsem si zapomněl zuby. Proti mu seděl pán, a já vám je půjčím. Tak mu je půjčím, pa, ty jsou veliký, ty že by tam nevejdou. Pa, tady mám ještě jedny, zašmátral saku. Pa, ty jsou malinký, ty bych zase špolknul, co budu jíst. Pa, počkejte, já tady mám ještě jedny. Pa, ty jsou akorát, děkuji vám, najed se, pěk, já, pa, děkuji vám, pane doktore, pane, jsem doktor, já jsem hrobník.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla čtvrtá hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další pecky. Crazy Radio. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, 4 hodiny ráno. Obyčejný řidič z Židlochovic, v záchvatu zlosti nad byrokracií, označil tamní úřad za pnis. Ku podivu, ombudsman to s humorem pochopil a pokutu mu zrušil, protože prý každý má právo na svobodné umělecké vyjádření, i když jde o falus na úřední budově. Takže příště, až vás nasere nějaká instituce, nebojte se ji poslat do prdele, třeba vám to taky projde jako umění.
5: Ze společnosti.
6: U Brna zažila jedna zahrada pořádnou divočinu, když se na ní bez ostychu usídlila březí srna a porodila dvě srnčata. Majitelka se s radostí podělila o zázrak přírody na sítích, ale místo lajků schytala od expertů pěknou sprchu za to, že se prý nemá do ničeho srát. Inu, i taková je dneska česká příroda plná zvěře, ale hlavně těch kecalů, co ví všechno nejlíp.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap k doktorovi a stěžuje si: pane doktore, mám problém, pořád mi stojí péro. Doktor se diví: ale to je přece normální, to je přece to, co chlapi chtějí. Chlap na to: no jo, ale já jsem zedník a mám ho narvaný v Maltě.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Odbyla pátá hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Jo, to takhle policajt, jo, říká náčelníkovi, náčelníku potřebu přehodit službu, jo. Já jdu zítra na Majdán, jo, a on říká, dobře, já tě pustím, ale musíš informovat o všem, co se tam dělo, jo. A on přijde ráno a říká, náčelníku, takovýho žrádla a pití, to jsem v životě nezažil, jo. A ty srandy o půlnoci se tam slíkla ženská, vylezla na stůl a začala tam. A náčelník říká, no počkejte, doufám Novák, že jste ji ignorovali. No jistě, některý i dvakrát, jo.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Dva úplně ožralí cigáni jdou po Praze a jak se tak drží, podpírají, tak spadnou do výkopu. A teď jak prší, tak ten jíl a to bláto, tak se takhle štrachají ven a nemůžou se dostat ven a ten jen říká: Marian, jsme v ryti, čo budem robiť? Pa, choď do ryti, ty by si neustále něco robil.
1: Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

I'm wealthy.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
2: pecky.
3: Crazy Radio.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Yeah.

ale říkali mi, že na to nemá. Nejsem takový, jaký umíří. Od malas říkali mi, že na to nemá.

0: Nejsem takový, jaký ho mistří. Odmala říká, nevím, že na to nemá. Nejsem takový, jaký ho mistří. Odmala říká, nevím, že na to nemá.
1: Yeah.

0: a nikdo z nich nevidí.
1: Na to nemá. My jsme takový.

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Whatever. Skrejzeraj.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima. Pán, tak si se jdeme odkopat.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla 7. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: si dáš?
1: Něco plnoleté. Co je na tom vtipné?
2: Něco plnoleté.
1: Jsi tu často?
2: Jsem tu s někým.
1: Hej, s kým?
2: Nepoznáš.

0: stehínka. Taková gazela. Chtěl bych se s tebou hrát na safari.
1: To je tvoj doprovod?
2: Nie.
1: A jsi odchod mladý.
0: A ty jsi jako kdo, vole?
1: Jsem ten, čo ti dával do smutku.
2: Ďakujem, hrdina.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě jeptišky. Jedna, slyšela jsi, že sestra Marie odešla z kláštera. Druhá, cože? A co teď bude dělat? První, no, údajně si našla práci na plný úvazek. Jako kurva.
2: Minimum muziky, minimum

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.

0: Pán přijde k zubaři a povídá, prosím vás, mě hrozně bolí tadyhle pravo nahoře sedmička. Doktor ho prohlídne a povídá, ježiš čověče, to je hřbitov, teda to je hrozný, jak dlouho jste nebyl u zubaře, po asi 8 let. Páno, pane, teda to je kas, to musíme vyvrtat. A bude to bolet, páno, bolet, tak vám dáme injekci, tak mu dají injekci, chlap sedí, mu to vrtá už asi 15 minut, povídá, prosím vás, jak dlouho to ještě bude trvat, a prosím vás, nebudete 8 let u zubaře, buďte trpělivý. Až to opravím, vyvrtám, tak vám to zablombuju. Povídá, tak zase vrtá, zase 4 hodiny. A prosím vás, já už to nemůžu vydržet, to je strašně, to bolí a je to nepříjemný. Povídá, podívejte se, musím se dostat na nerd, až dostanu se na nerd, tak vám ho vyškubnu, pak vám tam dám hezky arzen, ten arzen vyndáme potom za 2 dny a pak vám to zablombuju. Pá, na nerv? Ježišmarja, tak to jsme tady do rána, protože já mám nervy v prdeli.
1: Maximálně fun!

0: odbyla 8. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh,

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva policajti jdou lesem a jeden povídá: hele, Pepo, našel jsem v křoví mrtvýho medvěda. Druhej na to: a co s ním uděláme? No co, musíme ho vzít na služebnu, sepsat protokol a dát ho do cely. Ale vždyť je mrtvej. No jo, ale co když neměl u sebe doklad?
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

když tě ochutná. Vím, že

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Doktor mi řekl, že mi zbývá jen 6 měsíců života. Odpověděl jsem mu, že mu nemůžu zaplatit účet, tak mi dal dalších 6 měsíců.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Yeah, yeah. Yeah.

0: odbyla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Go, go!

0: Bok. Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč policisté nikdy nehrají poker se zloději? Protože by jim pořád říkali, vytáhni péro.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy ucítíš, jak se ti napne hruď. Potichu krást, jen tvůj stín za záclonou.

0: Lazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, 10 hodin dopoledne. Víte, lidé pořád řeší ty nejdůležitější věci, a tak se na Brněnsku jedna slečna na Instagramu pochlubila, že si pořídila nového králíka, který se jmenuje Boban a už stihl rozkousat nabíječku na telefon i dvě papuče. Asi má králík pěkně na háku, že to v Česku s tou inflací pořád stojí za starou belu. Život, hold, není jen o politice, ale i o zvířatech a zničených spotřebičích.
4: Ze společnosti.
5: 80letá babička předvedla, že s tancem u tyče se dá začít v jakémkoliv věku, jen ty klouby už asi trochu vrzaly. Její dechberoucí výkon dokázal, že na dráhu pole dancerky není nikdy pozdě a že i v pokročilém věku může být člověk pořád pořádně sexy. Mladší ročníky teď mají co dohánět, nebo si prostě zajít na babičku pro radu, jak na to.
4: Kultura.
5: Česká top modelka Pavlína Pořízková opět ukázala, že věk je jen číslo a podprsenka zbytečný kus hadru, když na premiéru dorazila na ostro. Její perfektní postava způsobila poprask a dokázala, že i bez podprdy se dá udělat pořádný vítr. Prostě kočka, co na to každej chlap čumí s otevřenou hubou.
4: Sport.
5: Takže, v Česku teď zrovna frčí jedna docela lechtivá zpráva ze světa sportu, která dokazuje, že i profesionálové občas potřebují šuexem. Trenér fotbalistů Hradce Králové Luboš Kozel, ačkoliv jeho tým vyhrál v evropské lize, litoval, že nedali gól ze hry a před odvetou musí být Severočeši lepší. No, hlavně, aby jim to tam pořádně padalo, a to nejen na hřišti.
4: Doprava.
5: Silnice jsou dneska opět pěkně ucpané, a to nejen na D1, kde se nějaký šikula rozhodl zrovna v polední špičce obdivovat krajinu ze střechy svého auta. V Praze se mezi tím tvoří zácpy, protože se skupinka turistů snaží nahrát taneční TikTok uprostřed Vítězného náměstí, čímž si vysloužili potlesk i pár pořádně štavnatých nadávek od netrpělivých řidičů. Takže dneska to chce pevné nervy, plnou nádrž a nejlépe i zásobu vtipů, abyste se v kolonách nenudili.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čekají příjemné letní teploty, rtuť teploměru se vyšplhá k 20 až 25 stupňům Celsia, takže ideální čas na odhození studu a lehký letní outfit. Zítra se ale Česká republika prohřeje ještě víc, čekejte až 29 stupňů, takže to bude chtít něco extra vzdušného, nebo rovnou nic, na zahradě vás snad nikdo neuvidí. Noční minima se budou motat kolem 10 až 15 stupňů, takže spaní s otevřeným oknem a bosýma nohama je víc než doporučeno.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
6: Průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
7: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Rádio.
8: Okay, get up, get up. Dipset, Joel Santana, Heatmakers. I think this the one right here.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Scatman's World.

0: čele jede temný pán, v sedle kostlivýho hřebce, nad ním krouží hejnovran, signum pekla září v lepce, hvězdný prach má na botách, kape žíravina s tlamy, je to král, má jméno strach, schání půdu pro své chrámy.
1: Z luna černočerných lesů, v čele svých armád jde stín, za ním chvátá smečka běsů a všichni žhaví na pokyn. Jede král se jménem Strach,

sedlec válá jeho paní. Madam pícha v bílé robě, drtí duši jemnou dlaní, aby živá tlela v hrobě. Bledý přízrak s krásnou tváří v bílých šatech skrývá dýku, pod domnělou svatozáří bodá dýkou do hrudníku. Paní pícha na

pověst táhne svojem. Nejvěrnější padlá kráska zanechává velký dojem, když se tváří jako láska. Našeptává slůvka tklivá o tom, jak je těžké žíti, o tom, jak je spravedlivá, když nás ta osidel chytí. Temná vojska táhnou krajem, hloupost, lenost, ruku v ruce, my si pletem peklo s rájem, když nám otravují srdce.

mě. Zem pradávných song nepoznáš, jej žalospev more nevydá viac ten svet.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je vrchol drzosti? Posrat hrob a jít si stěžovat, že je studený náhrobek.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.
5: My head keeps turning, turning like Russian roulette. Thoughts are like bullets, I cannot do this.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, 11 hodin dopoledne. Česká republika se v těchto dnech opět peče v tropických vedrech s teplotami šplhajícími k 40, což vede k tomu, že někteří jedinci už to fakticky nedávají a místo oblečení volí spíš letní vánek. Koupaliště tak praskají ve švech, kde se tu a tam srazí pohled na kdekteré panděro s babčou v plavkách, co by jí ani mladice nekoukali. Zkrátka, celé Česko teď dýchá zhluboka a doufá, že nám brzo neukážete úplně všechno.
5: Ze společnosti.
6: Urostlí hasiči z Týna na sebe strhli pozornost, když se kvůli nedostatku vody sprchovali venku v boxerkách a na sociálních sítích za to sklidili tisíce lajků. Holky i kluci, kteří na ně koukali, asi pochopili, že když neteče, tak se prostě musí improvizovat. A co si budeme povídat, takový osvěžení po šichtě, to je panečku pohled k nezaplacení.
5: Kultura.
6: Tak to vypadá, že i naše digitální kultura má své temné uličky. Influencer Kajumi prý místo lajků sbíral obvinění z kuplířství a obchodu s lidmi, když s holkama s OnlyFans jednal jak s hadrem. No, a teď se řeší, jak takové digitální pasáky, co se tváří jako marketingoví guruové, pořádně seřezat zákonem, aby si holky mohly v klidu točit své umění.
5: Sport.
6: Český sportovní národ teď řeší, kdo má nejžhavější tělo. V anketě o nejvíc sexy sportovce Česka se můžete kochat svaly a křivkami a možná i typovat, jestli to vyhraje nějaký kopačák nebo spíš plavec s pořádným plaveckým vybavením. Konec konců, i sportovní výkon se lépe sleduje, když je na co koukat, že jo.
5: Doprava.
6: Kvůli jedné odvážné slunící se krásce se na českých silnicích občas zkomplikuje doprava víc, než by jeden čekal. Před jednou chatkou totiž dáma v Evině rouše upoutala takovou pozornost, že se dva řidiči začali kochat až moc. Výsledek. Klasika, jeden to napálil do druhého, prostě parádní podívaná s následky.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dneska to v Česku bude taková pohodička, sice sem tam mrholení nebo přeháňka, ale denní teploty se vyšplhají na příjemných 20 až 22, místy až 25 stupňů Celsia, takže na kafíčko venku to pořád bude. No a zítra, v sobotu, už to bude jiná káva, kluci a holky. Sluníčko nám zase ukáže, kdo je tady pánem, a rtuť teploměru vyletí až ke krásným 27, neli 28 stupňům, takže ty letní hadříky, co skoro nic nezakrývají, se konečně vytáhnou, pánové se můžou těšit. Takže pokud jste se těšili na pořádné letní péřáky, zítra už je to tu a s nimi i příležitost ukázat, co jste přes zimu vypilovali, ne...

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Já ti dám průser v éteru, ty sra... Náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: They think.
4: What's that? Yo. Hit you all sweet and innocent.
3: Well,
4: hey, where you is, ain't you?

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Taky tak zbožňujete vtipy o blondýnkách? Já strašně. Víte, jak ušetří blondýnka za jízdné v městské hromadné dopravě?
2: Ne.
1: No jede z nákupu domů taxíkem. A víte, proč moje blondětá maminka zastavila na kruhovým objezdu?
2: Ne.
1: No začala se jí točit hlava.

0: Left, go left, go right, go left.
1: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
2: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
2: Hrajeme další pecky. Crazy Radio.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, poledne. Češi na Alinclu si ve dovolených prý pořád nechápou, že rezervovat si lehátko ručníkem za svítání a pak zdrhnout na snídaně není úplně košer. Jsme taky experti na nenápadné balení řízků do ubrousků, což personál hotelu s kamenou tváří sleduje už léta, a to i přesto, že moře je prý pořád moc slané.
5: Ze společnosti.
6: V jedné pražské čtvrti se strhla menší mela kvůli hlasité muzice, soused, co prý pouští diskotéky non-stop, způsobil, že se mladé sousedce na sušáku sami od sebe uvolňují podprsenky. Komise pro klidné bydlení teď řeší, jestli je to vibracemi, nebo prostě soused má fakt blbej vkus. Někteří to ale berou s humorem a vtipkují, že jde o nový, poněkud hlučný způsob seznamování.
5: Kultura.
6: Manželské stereotypy dostávají pořádně na frak. Nová divadelní komedie, Sex pro pokročilé, na letní scéně Vyšehrad prý nabízí vtipný návod, jak oživit dlouholeté svazky. Tak schválně, jestli stačí vzrušující víkend v hotelu a pikantní příručka, aby to ty nebohé manžely konečně nakoplo.
5: Sport.
6: Hradec Králové se v předkole Evropské ligy vypravil až za polární kruh, aby v Norsku Strom se udržel bezbrankovou remízu a nezmrznul na kost. Naopak jablonečtí fotbalisté si střihli Chorvatsko, ale ve Varaždínu jim to dopadlo na prdel prohrou 2-3, aspoň si kluci udělali výlet, ne.
5: Doprava.
6: Tak pozor, řidiči, kdo plánoval víkendový únik z města, má smůlu, liberecká okružní křižovatka Sněhulák se na noc zase zavírá. Práce na mostě slibují tlakové tryskání až 1000 barů, takže doufáme, že nikoho nepřekvapí nečekaná sprcha mokrá až na kůži. Objížďka je sice k dispozici, ale tahle cesta bude zaručeně delší než leckterý letní románek.
5: Počasí.
6: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká slunečný den s teplotami, které budou lákat k sundání pár kousků oblečení, vystoupí totiž až na krásných 26 stupňů Celsia, takže si na to dejte bacha. Noční teploty klesnou na příjemných 15 stupňů, ideální pro ty, co si chtějí hrát na venkovní románky pod hvězdami. Připravte se na to, že vaše potítka a kraťasy budou mít dneska premiéru, nebo spíš už reprizu, pokud jste ranní ptáčata.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

za vlčkou vlčka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima, děti a sáně, a já jdu s nima

mokré bílé svinstvo padá mi za límec. Už čtvrtý měsíc v jedním kuse furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že s nich zasypalím silnice. Pendolino stojí kdesi gupolomi, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do arálky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříčí spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT 1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 cm sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pravče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách válet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Hladovská zima zákliná a srdce jí má bílá nostalgie. Hladovská

0: Víte, proč mají africké děti nafouklá bříška? Protože se přejedli vzduchu.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio. Další pecky.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, 13. hodina odpoledne. Praha se paří v rekordních teplotách, a tak se někteří naši spoluobčané rozhodli, že bazény a koupaliště jsou pro bábovky. Městští strážníci hlásí zvýšený počet milenců, kteří si pletou veřejné parky s ložnicí, což vedlo k pár rozpáleným situacím a následným studeným sprchám v místních celách. No, co by člověk neudělal pro osvěžení, že jo, hlavně když je u toho trocha té lidské lásky.
4: Ze společnosti.
5: Holka jedna si prsa tak zamilovala, že jim slaví narozeniny. Ty její silikony už mají své roky a ona je na ně patřičně hrdá, vždyť jí evidentně dělají radost. No co, každá láska se počítá, i tak plastice.
4: Kultura.
5: Jižní Čechy zažívají menší šok, když se tam údajně potuluje černý panter a místní policie řeší hlášení o velké šelmě. Celý internet se ale spíš baví a zaplavují ho humorné koláže, kde se stajuplné kočkovité šelmy stává spíše pořádné divoké prase. Češi prostě nesklamali a zprávy o záhadném zvířeti proměnili v lavinu tipů.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dnes nás čeká takovéto klasické české léto, kdy si obloha hraje na schovávanou smráčky, ale žádné potopy světa nebudou. Přes den se budeme plácat někde mezi 19 a 25 stupni Celsia, ideální na lehké šatičky či kraťasy. V noci to pak klesne na příjemných 7 až 12 stupňů, takže žádné velké horko na ty tajné schůzky venku, však víte, jak to chodí.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fan. To je Crazy Radio. To je Crazy Radio.
1: You can't touch this.

0: Je babička z východního Slovenska v Praze na Václavském náměstí v podchodu metrem v kroju a potká nějakého mladého člověka a říká:
1: Dobrý deň, prepáčte, prosím pekne, neviete, koľko je hodín?
0: Poajste, to vám pani řeknu, 14.44.
1: Ďakujem vám veľmi pekne. Zazviem hovno.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God.

0: Kizzy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jdou dva opilci po kolejích a jeden unaveně poznamená: to jsou ale dlouhý schody. A druhej na to: to by mi zase tak nevadilo, ale to zábradlí je strašně nízko.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: nebo muziky.
1: Minimum infa. Maximálně fan.
0: To je Crazy Radio.

0: Zlatá svajba. Kmocháček povídá kmotra. Před 50 rokama jsme si slúbili věrnost. A vzpomínáš, tenkrát za tu stodolu tady jsme si dali tu první pusenku. Joj, tam to bylo pěkné, týka, co říkáš, 50 roku nechajme být, pojďme za tu stodolu, dajme si tu pusu ještě jednu. A ty starý blázne, co blbneš, prosím tě, po 50. Ty, já tam jdu za tu stodolu, já tam počkám, ven si šátek, dondi za mnou. Chodí tam 5 minut, 10 minut, kača nikde doletí zpátky, to, co si míchá na šporetě, povídá, Hergotuš, já tam stojím jak to tele a ty si tady, co si mícháš na šporetě, proč nedošla? Naši mě nechtěli pustit.
1: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
5: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Chlap jde po poli, najednou kouká, tam vidí malinký mužík, místo očí baterky, místo uší sluchátka, s tykadlama, celý zelený, tak k němu přijde a povídá, ježišmarja, ten mužík povídá, to koukáte, co? Vidíte mimozemšťana, co? Pa, no to jsem ještě nikdy neviděl. Povídá, a promiňte, odkaď jste? Povídá, mimozemšťan z Marzu. Povídá, a prosím vás, to tam mají všichni takhle místo očí baterky? A všichni. A všichni mají místo uší normálně sluchátka s těma tykadlama? Pán všichni. Pa ježišmarja, co máte krásných zlatých prstenů s brilliantama? To mají tam taky všichni? Pa ne, jenom my Židi.
1: Crazy Radio.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

každý dýchá vzduch a mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty, libry, frantíky, buldeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu,

0: letiště, uklidím si pracoviště. Du bisschen, my darling, merci senora, ty cesky holcická, mia amora, goodbye baby blonde, ty liza money, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk, moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch, a mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
2: Každý den je originál.
3: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
2: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny

0: odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: to zbalený, figely tu balený na doma ke zulení, jo. Díky, dík. Díku.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Já ti dám průser v éteru, ty sra... náš pan ředitel mi nařídil, že nemám být ve vysílání moc prostej a právě proto mám pro vás i velice slušný vtip. Mám pro vás totiž anekdotu o slušné sobce, která se obrací k sousední hoře a povídá jí. Doufám, že vám nevadí, že kouřím.
3: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Starý dědek čumí z okna paneláku, strašně se diví a mumlá si pod fousy. Ty studenti jsou dneska tak chudí, pět jich kouří jedno cigáro a ještě se tomu smějou.
2: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

neznamená být šílený, neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Ride.

0: Kizzy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pornem a telenovelou? V pornu aspoň víš, že tě na konci někdo pořádně ojede.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy.

0: Session.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radiem.
2: Montana.

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 18. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

bomby na Bagdád. Padaj bomby na Bagdád. Padaj bomby na lidi. A ty tam umíraj. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum informace.

0: přijde ten nezaměstnaný ožrala do cirkusu a říká: pane šéf, mám pro vás bezvadný šišlo. Svážete mi ruce taky za záda. Vytáhnete mě až pod tu šapitu za nohy. Dolu dáte panel betonový. A střemhlav mě pustíte z té vejšky a panel na hlavu. A říká: no to bych, kolik byste za to chtěl? A říká: 500, no to bych to musel vidět nejdřív teda. Tak ho svážu, vytáhnu žvác rána na tu palici a on říká: to je bezvadný, beru, já vám dám 1000 korun. On říká: ne, já to dělám dneska poprvé, já nevím, že to tak bolí.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

stop.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

sám zaplatí za poslední svoje peníze zájezd do Ameriky a přijde do restaurace, objedná si polívku a teď po jí vrchní takhle přinese a od protějšího stolu vstane černoch a rozepne si kalhoty, takhle si mu vymáchá v té polívce a zase si jde sednout a šumí, tak zavolá vrchního a říká, ty znáješ pačemu garíla? Smačíla svoje jajce v mojom supi? On říká, helejte, já jsem tady týden, já nevím, ale já vám zavolám šatnáře, jo, ten je tady díl. Přijde šatnář a on mu říká, přijde šatnář.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: info, maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlap v restauraci říká číšníkovi, dal bych si višně s cukrem. A číšník na to, no a nechcete rovnou křešně? Jo a víte, jaký je rozdíl mezi vrtulníkem a helikoptérou? Žádnej, ale vrtulník je sameček.

0: queridos amigos.
1: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
2: Můj dědeček zemřel úplně v klidu a ve spánku. Ale všichni ti ostatní v jeho autobuse ti začali křičet.
3: Crazy Ride. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Ride.
4: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 20. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Crazy Radio.
2: Další pecky.
4: Zpravodajský servis.
5: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
6: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 24. července, 20 hodin. Česko se potí jak prasata, a s tím, jak rtuť teploměru šplhá k 30, roste i odvaha našich spoluobčanů odhazovat vrstvy oblečení, a to i tam, kde by jeden čekal spíš kravatu. Minulý týden tak v Praze málem skolabovala tramvaj, když se cestující nemohli nabažit pohledu na jednoho mladíka, co si to štrádoval centrem jen v plavkách a s igelitkou plnou vychlazeného piva. Jen si dejte bacha, ať vám na ten dekolt nefouká průvan, drazí.
5: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

Maximálně fun!

Přišel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. On pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se neměl odkopat.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun. Yeah.

0: pauze strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Crazy Radio.

0: Odbyla 21. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Bejt šílený neznamená bejt úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč blondýnka před odesláním elektronické pošty olizuje obrazovku? Ne, dostala chuť na zavináče.
2: Minimum muziky, minimum infla, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
3: Whatever.
2: Z Crazy Rádia.
4: This is Mr. Cat and Sugar Ray riding through.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: crazyradio.com.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Odbyla 22. hodina.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
1: Hrajeme další pecky.
0: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

Přišel kluk doktorovi na předvojenskou prohlídku. No pán, nemůžu jít na vojnu, doktore, nemůžu. No pán, jak, proč? Nevidím. Pak mi to rozsvědčíte. No pán, doktore, lejte. Pojďte se, vidíte tamhle v rohu tu černou můchu? No pán, vidím, pán, vidíte, já vůbec nevidím. Tak mu dali modrou knížku. Nebo já. Večer sedí doktor v biografu druhý den. Ten doktor sedí v biografu, kouká na film s titulkama v poslední řadě. A kouká, vedle něj sedí ten voják. A čile čte a kouká na film. Ten voják ho spatřil, tak se na něj podíval, zahraje gól mu hlavě, poklepal mu na ramenu a povídá tomu doktorovi: pane doktore, prosím vás, jsem tady dobře v autobusu na Liberec.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Oh God!

0: Každý den je originál.
1: 24. července má svátek Kristýna. Toto jméno má řecký původ a znamená zasvěcená Kristu. Všem Kristýnám přeji jen to nejlepší.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: V celém Československu

0: Doktor říká pacientovi, mám pro vás dvě zprávy, jednu dobrou a jednu špatnou. Dobrá je, že vaše tchýně má jen týden života. Pacient se rozradostní, a ta špatná. Doktor, že vás nepozná, až se vrátí z nemocnice.
1: Crazy Radio.
2: Minimum info.
3: Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Hrajeme další pecky.
3: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, ja kurva.
1: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Maximálně fun.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: paní seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. Ona pá, to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum
2: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.
2: Crazy Radio.
0: Odbyla půlnoc.
3: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
4: Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
4: pecky. Crazy Radio.
6: Zpravodajský servis.
7: Zprávy Crazy Radia. Ze společnosti.
8: Třetina české populace si prý posílá lechtivý zprávy, a to hlavně ti mezi 18 a 29 lety. Půlka z nich si dokonce vyměňuje rovnou videa nebo fotky, no řekněte, kdo by to byl čekal. Podle vědců z Brna se z toho stal úplně běžnej digitální kolotoč, tak bacha, co komu posíláte, ať se to pak neobjeví jinde.
7: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Jde Vojta s Hegrem po parku, ne, a viděl tam sochu nahé ženy, jak si takhle přes ní drží list. Heger říká Vojtovi, podívej se, člověče, na tu sochu. Na to se dá složit básnička. Říkal, tak říkej. No, který pak to humorist dal jí přes tu list? Vojta říkal, ježiš, to je dobrý, to musím říct doma, starý. Dojde doma. Říkal, ty stará, my ti jdeme s Hegrem takhle po parku, ono ti je tam socha, nahý ženský, takhle si tam drží list. A on ti na to hned složil básničku. Jo, počkej, jak to bylo. Jo, už vím. Který pak to humorist dal jí přes tu piču?
1: Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio. Santa. Aye.

0: Přišel pán do restaurace a povídá, prosím vás, já bych prosil guláš. On povídá ten číšník, no guláš jaký? Máme tady argentinský, maďarský, pikantní, slovenský, bratislavský, pražský, speciální, delix. A turecký, upalíte mi ten turecký, prosím vás. Tak mu dali turecký, že on se netapá. No bylo to výborný ten turecký guláš. A proč tomu říkáte turecký? A on pá, ten pes se jmenoval Sultán.
1: Crazy Radio. To je Crazy Radio. Crazy Radio. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: 25. července slaví svátek Jakub, jméno s hebrejským původem, které znamená ten, kdo drží zapatu. Všem Jakubům přeji krásný den.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Once upon a Taito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Mordi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: Crazy Radio.
1: Odbyla první hodina.
2: Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
4: Hrajeme další
5: pecky.
0: Crazy Radio.
6: Posloucháte Crazy Radio. Další hodina odbyla.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně fun.
7: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jo, to si takhle povzdechne starší chlap. Dnešní mládež cítí hrůzu před svatbou. To se pozná pokrok ve vzdělání. Já až do svatby nevěděl, co je to hrůza. Je to fakt, že ti mladí cucáci se ženit opravdu nechtějí. Mimochodem, víte, jak se říká nechutnýmu cucákovi? Hovnocuc.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun, maximálně fun. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, co udělá blondýnka, když jí přítel řekne, že potřebuje víc prostoru?
2: Ne.
1: Nechá si vzít mandle.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

like a crazy...